Nemecký symfonický orchester z Berlína svoje koncert u Svibňu započeo skladbom Tumblebird Contres Gabriel Smith. Nastavili su koncertom za violinu njezina starijeg sunarodnjaka, Samuela Barbera. Stavci su Allegro Andante, Presto in Moto Perpetuo, a solist je Randall Gooseby.

0: Francouzský bál.
1: Onkim and Dirty Jazz i Gabi Hartmann. Blue Skies Never Die.